0: I have a request. We heard how bhajans and how the vibrations work for us. So I suggest that we use full voice, that even Swamiji hear it in India. A mám takovou prosbičku, vlastně jsme slyšeli tady účinky bhajanů na naše zdraví, tak bych vás chtěla poprosit použít plný hlas na to zpívání, tak aby i Swamiji to uslyšel v Indii.
1: Sridiptanayam Bhagavan Ki Jai Sisi Vishwagundasha Paramaswami Mahashwan Jiguru Deva Ki Jai Pure Rakshen Ho Parada Ham

0: हम सब दास प्रभु शरण परायणम. 6. So
1: Šiestýkrát.
0: Continue.
1: A pokračujte.
0: 5 times more.
1: Ešte 5 krát.

0: Opakuj to, prosím.
1: Spojte díly kříže s tuškami v barvách vašich skupin na znamení přátelství a dejte ho na toto místo, které znáte. Jestliže se ve tmě rozzáří, znamená to, že jste ho zachránili a že se naplnil. Tak přijdete a vezměte z něho.
2: Tak, a teď ještě jde o to, které místo to je.
3: To je na tom obrázku.
4: Na obrázku. No.
2: A poznali jste, kde
3: jo,
2: je?
3: Ano.
4: Ano, tady to jezírko.
3: Čínské jezírko.
2: Tady to jezírko v rohu parku. Tak, to je dobrý. Tak schválně, jestli je to správné místo. A ten pohár je tam namalovaný, jak září. A za tím jezírkem je teda nějaký pařez. A na tom pařezu ten pohár má stát, jo?
3: Takže
2: nejdřív ho musíme svázat s tuškami v barvách vaší skupiny.
3: Ale že musíme si úplně jako posvázat.
2: No.
3: No, už to máme.
4: Jenže
3: to svázat. Teď udělat tušky z našich barev. No. Na našich skupin.
5: Yeah.

0: dwa, jedna, cztery.
1: Tak pojď vám doma.
2: Má pes.
3: No, tak.
4: Zavřejeme oči a zamrkáme.

0: pranam to our parampara lineage.
1: Pranam naši line parampara.
0: When somebody asked me about yoga.
1: Někdo se mě zeptal na jogu.
0: I would always say that just it has been my way of life.
1: A já bych řekla, že to je vždycky byla moje cesta životem, životní cesta.
0: I was introduced yoga to very young age.
1: A byla jsem s jogou, jsem se setkala ve velmi mladém věku.
0: I remember my mother Bhakti took my brother and me to one Swamiji's public lecture in Novi Sad.
1: Moje maminka Bhakti mě vzala na jednu Swamijiho přednášku do Nového Sadu.
0: And I remember that room with all chairs were filled with people. People were standing all around pushing close to the door. Everybody wanted to see at least a little bit of glimpse of a yogi.
1: A já si pamatuju, že tam byla všechna místa obsazená, všichni se tam tlačili, každý chtěl aspoň zahlédnout jogína.
0: And I didn't know that that moment my life will be changed.
1: A já jsem nevěděla, že v té chvíli se promění celý můj život.
0: I remember those warm eyes full of love.
1: Pamatuji si ty vřelé oči plné lásky.
0: Nobody ever look at me like that.
1: Nikdo se na mě nikdy takhle nepodíval.
0: And also on that lecture.
1: A na té přednášce.
0: I saw one boy.
1: Jsem viděla jednoho chlapce.
0: And I look at him and I said.
1: Podívala jsem se na něj a řekla jsem si, to je on.
0: After a few years he also realized that, but
1: a jemu to došlo až po pár letech.
0: And then I started coming to yoga seminars and satsangs, singing bhajans.
1: Pak jsem chtěla chodit na přednášky,
0: zpívat bhajany. With the good people.
1: A byla jsem ve společnosti dobrých lidí.
0: And my soul, my heart and my soul.
1: Moje duše a moje srdce.
0: Felt the depth.
1: Cítilo hloubku.
0: Like I found everything.
1: Jakože jsem našla všechno.
0: What should I look?
1: Co ještě víc mám hledat.
0: I wasn't interested in anything else. I didn't interested in alcohol, this and that. I didn't look anywhere else. I just found what I was looking for.
1: A nic jiného už mě nelákalo. Nezajímala jsem se o alkohol, o nic jiného, protože jsem našla to, co jsem hledala.
0: And I was so happy and I'm so thankful for that.
1: Tak šťastná a tak vděčná.
0: Huge blessing.
1: Ohromné požehnání.
0: And our life is filled with blessings. I think everything what we have is just Swamiji's blessing.
1: A náš život je naplněn požehnáním. Myslím, že všechno, co máme, je Swamijiho požehnání.
0: You know, you can always make mistakes or something, but if you just think what he is teaching and just to follow that teaching, even just a simple thing, just be good, your life is going to be successful.
1: A tak chyby děláme všichni, ale pokud následujeme jeho učení i v těch nejjednodušších věcech, třeba prostě buď dobrý, tak váš život bude úspěšný.
0: I really deeply we followed Swamiji wherever he was going, and when we could go we would go, but once we went to Fiji.
1: A tak jsme za Swamiji ho následovali kamkoliv šel, a my jsme mohli, tak jsme šli s ním, a jednou jsme takhle jeli s ním na Fiji.
0: It was like, as always, heaven on earth, but it was something special.
1: A jako vždycky to bylo nebe na zemi, ale tehdy to bylo něco jedinečného.
0: Even Swamiji said, like, if we would stay here 1 week more, somebody would get liberated.
1: A Swamiji sám říkal, kdybychom tam byli o týden déle, tak by někdo došel osvobození.
0: And every time when we come here to Strilki, after that Fiji, Swamiji would ask, who was here with me on the Fiji?
1: A kdykoliv jsme pak přijeli sem do Střílek, tak Swamiji se vždycky ptal, kdo byl tehdy se mnou na Fiji.
0: And I was so

0: O merciful Lord, for your mercy or your kripa. Kripa is a word called mercy.
1: Ale kdo jsou chudí vědění?
2: Sant Mahatma Paropakari Dharma Het Avatar Leti. Sant Mahatma, all the great saints, all the great Mahatmas, they incarnate to this world to uplift the Dharma, to remind us what our Dharma is.
1: Všichni ti světci, všichni ti mahátmové velké duše přicházejí do tohoto světa, aby podpořili dharmu, aby nám připomněli, co je naší dharmou.
2: The sun's dharma is to give light, to give heat.
1: Dharmou slunce je dávat světlo, dávat teplo.
2: The dharma of the moon is to bring calmness and coolness.
1: Dharmou měsíce je přinášet klid a chlad.
2: Our dharma is paradharma, seva dharma, karma yoga. These all are our dharma.
1: A naše dharma je paradharma, seva dharma, karma yoga. To je naší dharmou.
2: All the great saints and rishis, they were much more happier up there.
1: Všichni velcí světci, rishiové, tam nahoře byli daleko šťastnější.
2: Same way as these kids are happy to see chocolates.
1: Stejně jako tyhle děti jsou šťastné, když vidí čokoládu.
2: Vegan.
1: The fruit, the dates.

0: So these great saints, they incarnate to this world just to liberate and to uplift us.
1: Tito velcí světci se inkarnují na svět, aby nás pozvedli, aby nás osvobodili.
0: Those ignorant, innocent human beings like us who are stuck in this worldly mayavi loka.
1: A my nevědomí lidé, kteří jsme chyceni v této máje tohoto světa.
0: Because we are, it's like a quicksand.
1: Je to jako pohyblivý písek.
0: If we live with Maya, if we walk with Maya, if we work forward with it and know how to use it.
1: Pokud žijeme v Maya, pokud dokážeme se v ní pohybovat, víme, jak ji využít.
0: If we live with the philosophy of walking with Dharma.
1: Když žijeme s tou filozofií, že kráčíme po cestě dharmy.
0: Then it is, then we are not, but otherwise we are trying to get out of this Maya and we are running faster and faster and the quicksand makes us, pulls us more and more in.
1: Tak to dokážeme, ale pokud to nejdeme, pokud nejdeme tou cestou dharmy, tak i když se snažíme jít rychle, tak do toho sypkého písku zapadáme víc a víc.
0: But that's why we are learning patience.
1: Proto se učíme trpělivosti.
0: Brahma loka se sataguru aaye agama nigama darshaye de. From Brahma loka, from up there, these great sadgurus incarnated and they are teaching us all the agamas and nigamas.
1: Z Brahma loky, z nejvyššího světa, se tito guruové vtělili, aby nás učili všechny agamy a nigamy.
0: Shruti smriti puranam alayam karunalayam namami bhagavat padam shankaram loka shankaram agamas nigamas shruti smriti puran, all these are the philosophies of Advaita Vedanta.
1: Agama, nigama, shruti a tak dále, to jsou všechny filozofie Advaity.
0: Shridipa abhaya padapaya Anadi Meher Bhai Shridip Abhayapadya means Shridip Narayan Mahaprabhuji gave us that fearlessness that we can conquer, that we can achieve and go further.
1: A Shridip Dayal nám dal tu návod vše překonat a postupovat dál.
0: And he has granted abode Shara in his lotus feet.
1: Na osových nohou.
0: And that's why we are always protected.
1: A pro

Gilet. Potřebuješ židli? Nebo si sednout? Potřebuješ židli nebo ne? Prosím, můžeme židličku?

0: भगवान की जय। शिव शरण दर्शन परम स्वामी महेश्वरन जी गुरुदेव की जय।
1: You were practicing now. Shadeep Narayan Bhagwan
2: Ki Jai.
1: Once upon a time, yes, now start. Yeah, you were practicing now.
2: I don't.
1: Once upon a time.
2: Once upon a time.
3: Bilo ne bilo.
1: You went where?
2: I was in Fiji with Swamiji.
3: Bil sam na Fiji se Swamijim.
1: I went to. Family.
2: And met my family.
3: A s mojí rodinou.
2: We went to the beach together, walked together.
3: Šli jsme, chodili jsme spolu na pláž, procházeli jsme se společně.
2: We sang bhajans.
3: Zpívali jsme bhajany.
2: We played in the sand.
3: Hráli jsme si na písku.
2: And we played in the water.
3: A hráli jsme si ve vodě.
1: And what did you experience out of it?
2: And I experienced it's very good.
3: A já jsem zažíval, jak to bylo velice dobré.
1: Any other details you would like to share?
2: Nothing.
1: How was the sea? How was Swamiji?
2: The sea was great.
3: Moře bylo skvělé.
2: And the sunset was on.
3: A ten západ slunce byl krásný.
2: I like the sunset.
3: Mně se líbily ty západy slunce.
1: I don't know what you like. You need to know what you like. Do you know some mantras?
2: I'll probably put it on. And I prayed Om Prabhudipa Niranjan Sabaduka Banjan.
3: A já jsem se modlil Om Prabhudip Niranjan.
1: What does it mean?
3: Co to znamená?
1: Mahaprabhu is the one who removes all the troubles and all the unhappinesses.
3: Mahaprabhu je ten, kdo odstraňuje všechny problémy a neštěstí.
1: Mahaprabhu is the one.
2: Prabhudip is the one.
3: Mahaprabhudip je ten,
2: who removes,
3: kdo odstraňuje
2: all the troubles,
3: všechny problémy,
2: all the worries,
3: všechny obavy,
1: and who gives us joy and happiness.
2: And who gives us all joy and happiness.
3: A kdo nám dává všechnu radost a štěstí.
2: Om Sri Dev Namarakana Ki Jai.
1: Sweet. No, there's only one sweet. You don't need to look around.
4: Hari Om to everyone.
3: Hari Om vám všem.
4: It happened twice that Avatar has called me to talk about something.
3: Už dvakrát se stalo, že mi Avatar Puri zavolal, abych o něčem mluvil v Indii.
4: And when I came back, I was so frustrated because I was thinking about it a lot that I am really bad at public speaking.
3: A když jsem se potom vrátil, tak jsem z toho byl frustrovaný, protože jsem si myslel, že jako se mi to nejde, to mluvení na veřejnosti.
4: And whenever I had time, when I was walking my dog or didn't had anything else to do.
3: A kdykoliv jsem měl čas, když jsem venčil psa nebo neměl nic jiného co dělat.
4: I was thinking about what will I say the next time he will call me.
3: A tak jsem přemýšlel, co vlastně mám říct příště, až mě zavolá.
4: And now that it happened, I forgot everything. So.
3: A teď, když se to stalo, tak jsem na to všechno zapomněl.
1: I waited till he forgot.
3: A já jsem čekal, než na to zapomene.
4: So yeah, maybe I can share that it was my first time in India for this year's Shivaratri.
3: A tak možná se s vámi podělím o to, že to bylo poprvé v Indii letos na Shivaratri.
4: And it was an amazing 2 weeks and especially the Shivaratri night.
3: A byly to úžasné 2 týdny a zvlášť ta noc Shivaratri.
4: Very powerful, very intimate.
3: Velice silné a velice důvěrné.
4: And I was thinking when will be the next time I will go to India.
3: A přemýšlel jsem, kdy se zase znova do Indie dostanu.
4: And it was about, I don't know, 1 month after I came back to Slovenia.
3: A potom měsíc asi potom, co jsem se vrátil do Slovinska.
4: I was working in a barbershop and Vikram called me.
3: Pracoval jsem v holičství a zavolal mi Vikram.
4: How I was, just some normal everyday questions.
3: Ptal se mě, jak se mám, a takovou tu běžnou konverzaci.
4: And at the end he said, see you in 3 weeks.
3: A říkal potom, uvidíme se za 2 týdny.
4: And I was like, okay, he will maybe come to Europe.
3: A já jsem si říkal, možná, že on se chystá do Evropy.
4: And a week later it was announced that Swami Atharpurji will become Mahamandaleshwar.
3: A potom týden na to bylo oznámeno, že Swami Atharpurji se stane Mahamandaleshwarem.
4: So I went.
3: A tak jsem tam jel.
4: There were many struggles, but I managed with my mom.
3: Bylo tam mnoho překážek, ale nakonec jsem to dokázal i s maminkou. Jsme tam jeli.
4: And I never imagined that you can go to India with only a backpack.
3: Nedovolil jsem si předtím představit, že můžete cestovat do Indie jenom s jedním batohem.
4: So the second time I was, there was the Diksha, and it was one of the most stressing time that I experienced.
3: A yes. Takže tam byla ta Diksha, byl to jeden z nejvíce stresujících stresující doby, kterou jsem zažil.
1: It was just training for him to prepare Kumbh Mela next year.
3: A to byl pro něj trénink, aby příště připravil Kumbh Melu.
1: Then you will know what is stress.
3: Aby věděl, co to je stres.
4: Yeah, it was stressing for me. I cannot imagine how it was for Avatar, for especially for Vikram, he was doing all the work.
3: A když to pro mě bylo stresující, tak se ani nedovedu představit, jak stresující to bylo pro Avatar Puriho a pro Vikrama, kteří dělali všechnu tu práci.
4: So yeah, big thanks to both of them. Very grateful that I can be around them, especially Avatar as well as Vikram.
3: A tak velké díky, já jsem vděčný, že můžu být, že se můžu pohybovat kolem nich, kolem Avatar Puriho i Vikrama.
4: So yeah, that's all. Thank you very much.
3: To je všechno, děkuji.
1: And anyone needs a cut, he's around here for a week.
3: A pokud potřebujete ostříhat, tak je tady na celý týden.
1: He's a professional barber.
3: Je profesionální holič.
1: No. Niranjan. This is the second trainee.
3: A to je druhý výcvik.
1: They both are very good boys. They were working till 2, 3, 4 in the morning, putting flags on the road in Jaden. No one wanted to work. They both were whole night working.
3: Oni to jsou oba velmi dobrý pracovníci. Oni tam do 2, do 3 do rána pracovali, věšeli tam ty prapory kolem cest. Nikdo jiný to nechtěl dělat.
5: Hari Om, everyone.
3: Hari Om všem.
5: I'm from Brussels. I mean, I'm originally from Slovenia, but I live in Brussels, so
3: Já jsem z Bruselu, původně ze Slovenska, ale teď žiju v Bruselu.
5: And it's hard for me to find like-minded people around, and I'm happy to be here.
3: A je pro mě těžké najít lidi, kteří smýšlejí stejně jako já, takže jsem šťastný, že jsem tady.
5: And since I was young, I've been coming to yoga seminars, and my parents kind of brought me up with this.
3: A už od malička jsem jezdíval na jogové semináře a moje rodiče mě takhle vlastně s tím vychovali.
5: But since I moved to Brussels, I haven't been to any seminars or around any other people apart from my parents that do yoga.
3: Ale od té doby, co jsme se přestěhovali do Bruselu, tak jsem nebyl vlastně na žádném semináři ani s žádnými jinými lidmi, kdo cvičí jogu, kromě mých rodičů.
5: And after, I don't know, I think 6 months ago, 7 months ago.
3: Asi před 6-7 měsíci.
5: My mom told me that she would like to go to India for Shivratri.
3: Mi maminka řekla, že by chtěla jít do Indie na Shivarátri.
5: And she would like me to come with her.
3: A chtěla bych jel s ní.
5: So I said, yeah, of course.
3: A já jsem mu řekl, ano, samozřejmě pojedu.
5: And I didn't know, I didn't expect anything. I just was expecting to maybe find, I mean, to see some old friends. I mean, not old, but people that I've like old friends or yeah.
3: A já jsem ani nic nečekal, jen jsem doufal, že uvidím nějaké staré přátelé, myslím tím lidi, který jsem znal z dřívějška.
5: But it wasn't like that. I mean, I saw some new friends. Yeah, I met some new friends.
3: A nebylo to jen takhle, našel jsem nové přátelé.
5: But I also met some people like I met new friends like Svit and
3: potkal jsem nové přátelé jako Svit a Vikram.
5: And I'm really grateful that they accepted me. And
3: yeah. A jsem šťastný, že mě přijali. A ve dne v noci jsme tam chodili do toho obchodu s čajem.
5: And I remember, I think it was the second week. I spent 2 weeks in India.
3: Pamatuju si, myslím, že to byl druhý týden z těch dvou týdnů.
5: I was helping Svit and Vikram to put up the flags for Shivratri.
3: A já jsem doufal, že Svit a Vikram tam vyvěsí ty vlajky na Shivratri.
5: So, yeah, and then I think the second week, Avatar said that we're gonna take a trip to Kailash.
3: Já jsem pomáhal s těmi vlajkami a potom Avatar řekl, že pojedeme na výlet do Kailáše.
5: And instead of that being 2 days, it ended up being, I think, a whole week.
3: A místo toho, že to bylo plánováno na 2 dny, tak se z toho stal celý týden.
1: Don't plan, go with the flow.
3: Neplánujte, nechte to plynout.
5: And actually, when we went to Kailash the first night, it was my first time, I think, public speaking ever. I was kind of nervous.
3: A když jsme byli v tom Kailáši, tak to bylo vlastně poprvé, co jsem mluvil veřejně, tak jsem byl nervózní.
5: And it's actually my second time. And after, I don't know if whatever happened, I think maybe Avatar saw something in me, or I don't know, but he after that 1 minute talk that I had, I mean speaking, he said, okay, tomorrow you'll get your mantra diksha.
3: A nevím, co ve mně Avatar Puri viděl, protože po té minutě, co jsem tam mluvil, tak mi Avatar Puri řekl, zítra budeš mít v Kailáši mantra dikšu.
5: And yeah, it happened the next day. I had
3: a tak se to druhého dne stalo.
5: Mantra diksha and
3: měl jsem mantra dikšu.
5: To where we go again?
1: Katu.
5: Yeah, Katu and
3: a pak jsme jeli do Katu.
5: And we were intending to spend one, I think, night again, and it ended up being maybe 4 days.
3: A zase to bylo plánované na jednu noc a zbyly z toho 4 dny.
5: And then it was time already. Next day I had to go. Next time I had to go. I mean, next day I had to go home. So.
3: A dalšího dne jsem musel jít domů.
5: It was the second week was really exciting and I was kind of sad to leave.
3: A ten druhý týden byl opravdu vzrušující, tak já jsem byl smutný, že musím odejít.
5: And then Avatar Puriji and also Vikram told me that his birthday is on the 10th in Strilki.
3: Potom mi říkal Avatar Puriji a Vikram, že mají narození 10. že budou na narození ve Střílkách.
5: Yeah, and so Avatar said if I'm gonna come and I said yeah okay I will come and
3: Avatar Puri se ptal, jestli přijedu, a já říkám dobře, tak přijedu.
5: And here I am, yeah.
3: A tak jsem tady.
5: So yeah, I'm very grateful to be around here. Because in Brussels there's it's really hard to like socialize with like-minded people. I don't know how to say it.
3: A tak jsem opravdu šťastný, že jsem tady, protože v Bruselu je opravdu těžké najít stejně smýšlející lidi.
5: And yeah, I'm staying here for I think a couple more days.
3: Myslím, že to bude ještě pár dní.
5: We'll
3: Avatar to říká, uvidíme.
5: Yeah, that's it.
3: To je, tak je to.
1: Swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahishago brahmane bhyoshuva mastu nityam loka samasta sukhano bhavantu om shanti shanti shanti. I just missed Jacob is also here. Come.

0: सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमन श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सो दिस इज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चेक, चेक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो भजन फ्रॉम कबीरदास जी सेज दैट दिस शॉल इज वेरी फाइन।
1: Tento bhajan od Kabirdásjiho říká, tato šála je velice jemná.
0: And it's colored with the color of the name of God.
1: A je nabarvená barvou Božího jména.
0: The eight lotus chakras make the spinning wheel.
1: Osm lotosových čaker se točí.
0: And the five elements are the threads.
1: A pět elementů je jako vlákna.
0: It takes 9 months until this shawl is completed.
1: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
0: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
1: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
0: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
1: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
0: And he colored it in the color, the red color.
1: A obarvili mi ho na červeno.
0: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
1: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
0: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day more
1: Ale
0: and more.
1: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
0: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudham Sukhdev, they all were keeping this shawl clean.
1: Velcí svědci jako Dhruva Prahlada, Shukadeva udržovali tento šál čistý.
0: Kabirdas also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
1: A Kabirdas také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
0: Sri Dipna Rambagwana
2: ki jai.
0: Kabirdas ji Maharaj ki jai.

0: की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: There's one, because Swamiji spoke about Mother India.
2: Indy.
1: The trees.
2: O stromech.
1: And there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
2: A já bych řekl, že je takový hymnus
1: krásný. We know it all, the refrain.
2: O Matce Indy.
1: Chandana hi sikdesh ki mati. And it says the soul of this country, the Bharat, is like chandan, like sandalwood.
2: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
1: And each village is a land of penance, tapa.
2: A každá vesnice je místem tapasy.
1: And each girl is like a devi, like a goddess.
2: A každá dívka je božská, jako bohyně.
1: And while each boy is like God Rama itself.
2: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
1: Each body is like a sacred mandir.
2: Každé tělo je jako svatý mandir, chrám.
1: Where the cow is worshipped as beloved mother.
2: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
1: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
2: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
1: And dusk sings lullaby every evening.
2: A s večerním prachem přicházejí ukolébavky.
1: Where one's fortune is shaped through one's action.
2: Kde tvůj osud formují tvé činy.
1: Dedication to work is one secret duty.
2: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
1: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
2: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
1: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
2: Poznání a moudrost této země je jako voda Gangy.
1: Pure.
2: Čistá.
1: Who soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
2: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
1: And where in a field the sita was found playing under a plow.
2: A kde v poli v brázdě našli i sítu.
1: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.
2: Kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
1: You can. Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Sri Sri Devishwar Mahadeva ki jai. Sri Sat Guru Deva ki jai.

0: This hymne, it says everything what Swamiji Gurudev, he was talking.
1: V tento opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem mluvil Vishva Guruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá jako
0: santal. The children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one bhajan with lot of wisdom from again our holy guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy gurujiho Sri Madhavanandiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý, plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl
0: opravdu
1: moudrý.
0: And he says, my brothers.
1: A říká mi bratři.
0: And sisters.
1: A sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body.
1: Tento život, toto krásné tělo je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šakti.
0: Are... How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše
0: poznání. And the light is so bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the Atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to Atma.
0: And this Atma has a very Viveka mantri, a minister.
1: A mám svého ministra. Má
0: Viveku. This one is very experienced.
1: A ta je velmi zkušená.
0: That king said, because of this Viveka, these ministers, there and here in the whole universe, I had no troubles. We had such a comfortable journey.
1: A ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky Vivéce, ať už v tomto nebo na jiném světě, nemám žádné, jsem se nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
0: But there in this body they came the five thieves inside.
1: Ale
0: and they took everything away and they took the coach away.
1: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo 5 zlodějů a ty všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
0: The five thieves, the karma.
1: A je to 5 zlodějů, karma, kroda, mada,
0: the loba,
1: lobha,
0: the ahamkara.
1: A ahamkara.
0: And the coach and the horses, they lost their way. But then Gurudev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot there and all the thieves were running away.
1: A kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli z cesty, ale pak přišel Gurudev a svými slovy jako šípy zahnal těch 5 zlodějů.
0: And holy Guruji said also the Jodha Loka Ikiso Brahman. In this body all the lokas from the foot sole is the head.
1: A holy Guruji říká, v tomto těle najde všechny loky od chodidel až k hlavě.
0: All the lokas are projected. All the lokas is there and all the Brahman are the oldest universe.
1: Celý vesmír.
0: Sun systems, not universe, sun systems.
1: Celý sluneční systém.
0: This is 2001.
1: Promítá do tohoto těla.
0: Sun systems are in this body.
1: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
0: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindrias, the five gyanindrias.
1: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanendrie.
0: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
1: Oh mý bratři a sestry sadhuové, můj kočár putuje.
0: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
1: A holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Tridip Narayan Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.
0: Tridip Narayan Bhagaván ki jai. Sri Sri Devishwara Mahadeva ki jai. Sri Swami Madhava Nanji Bhagwana ki jai. Vishwa Guru Mamleshwa Sri Swameshwa Nanji Guru Deva ki jai.

0: jai.
1: Vishvakuru Mamleshva Siswameshva Nandi Gurudeva ki jai.
2: So Swami Umapuri will translate the Bhajan first. It is Dodin Kachaka Memela.
3: Swami Umapuri ten Bhajan přeloží, je to Bhajan Dodin.
2: About the, there's only 2 days.
3: O tom, že máme jenom 2 dny.
1: Aspoň Swami Brahmananji.
3: Je to Bhajan od Swamiho Brahmananjiho.
1: Swami Brahmananji said, disciple from Sri Ma Prabhuji, he said, only for 2 days we are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
3: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na 2 dny, na včerejšek a na dnešek.
1: Tomorrow we don't know what will be.
3: O zítřku nevíme, co přijde.
1: It is a play of coming and going and coming and going. Somebody went and somebody came, somebody is backing and somebody is already ready, backed and alone waiting.
3: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
1: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
3: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
1: Only if by chance two comes together, but even then they are alone.
3: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
1: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
3: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
1: The power of the mantra and the light of Gurudev.
3: Síla mantry a světlo Gurudeva.
1: This will guide us.
3: To nás povede.
1: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
3: A i tady
1: in
3: mluví
1: all kind of conditions.
3: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek.
1: That's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
3: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
1: all
3: nemuseli
1: religions one day will have an end.
3: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
1: But the connection to God never.
3: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
1: Millions of pesos, penizas, rupis, euros.
3: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
1: Through sin.
3: Skrze hřích.
1: Through taking away.
3: Že jste si
1: je tricks.
3: Nakradli a ošidili jste někoho.
1: That you get not one, that you can't take 1 euro or penisa with you.
3: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
1: korunu. This life will flow away.
3: Ten váš život uplyne.
1: Like the water which you want to hold in your hand.
3: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
1: That's why.
3: Proto.
1: Tarm, Dhiraj, Mitra and Arunari, here Guruji says, these 4 things. We have to prove at the right time and at the right moment.
3: A jsou 4, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
1: The true friendship.
3: A to je skutečné přátelství, skutečný partner, vaše povinnost,
1: yes,
3: vaše cesta.
1: End of this life. Nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
3: Ale na konci života vám nikdo nepomůže.
1: Hold you
3: ani bratr, ani sestra, ani rodiče.

0: It is about bird which is closed in one cave.
1: Je to o ptáčku, který je zavřený v kleci.
0: And he has very much pain and he's crying.
1: A v té kleci trpí a pláče.
0: And there is told in this song, nobody can understand your pain.
1: A v té písni se zpívá, tvé bolesti nikdo nerozumí.
0: And for me it is little bit like symbolic, like for soul which is still closed in karmas and qualities and unwissenheit.
1: Ignorance,
0: yes.
1: A pro mě to je takový symbol duše, která trpí, protože je v zajetí těch karem a nevědomostí.
0: Well, but we have good, we are here.
1: Ale my jsme na tom dobře, protože jsme tady.
0: And we have our mantra.
1: A máme naši mantru.
0: But still we are not free, so.
1: Ale přesto ještě nejsme osvobození.
0: So maybe sometimes it resonates this bhajan with some state of mind which we are sometimes going through.
1: Takže někdy tento bhajan rezonuje se stavem naší mysli, s nějakým stavem, kterým procházíme zrovna.

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री अलकपुरी ची सिद्ध पीत परंपरा की जय।
1: So tell.
0: Yes. Well, I told already before that it is about great, great, great pain. But I think that pain is part of the life.
2: Čili je to o veliké, veliké bolesti, ale bolest je zároveň součástí života.
0: And I think that as much pain you can feel, that much joy you can once enjoy.
2: A myslím si, že kolik bolesti dokážete cítit, tak tolik také radosti dokážete prožívat.
0: And one day we will be in Ananda.
2: A jednoho dne budeme v Ánandě.
0: In Satchit Ananda.
2: V Satchit Ánandě.
0: Maybe we can sing once together Om Satchit Ananda, because I think I make you all sad.
2: Možná bychom si mohli zaspívat společně Om Satchit Ananda, protože cítím, že jsem vás všechny rozesmutnila teď.
1: About one bird.
2: Je to o jednom ptáčku.
1: And that one, someone have took him.
2: A někdo ho chytil.
1: And put it in a
2: cage.
1: A in the cage.
2: Zavřel ho do klece.
1: And he's looking to others.
2: A ten ptáček se dívá na ostatní.
1: They think that I am good and very, very, very happy.
2: A oni si myslí, že je na tom dobře a že je šťastný.
1: But he's singing.
2: Ale on přitom zpívá.
1: You know that.
2: A vy to víte?
1: Hi, I am inside.
2: Víte, že jsem zavřený.
1: And my life is not there.
2: A to není život.
1: Many people come, they look him.
2: Mnoho lidí se na něj chodí dívat.
1: How nice is one.
2: A obdivují ho, jak je to.
1: Someone turns in something.
2: Krásný ptáček, ale co mu podstrkují.
1: But he's very hard.
2: Ale pro něj je to velmi těžké.
1: This is like, so that we should not take some animal.
2: Velmi tvrdé, čili o tom to bylo a neměli bychom
1: not take inside.
2: Žádná zvířata takto zavírat.
1: Let them free.
2: Dejte jim svobodu.
1: That is on this very nice.
2: Čili bylo to moc krásné.
1: So it is very, very hard.
2: Čili je to opravdu velice těžké.
1: And his life is long.
2: A žije dlouho.
1: They give him something and this.
2: Oni ho pečlivě krmí.
1: But it is in the
2: ale
1: case.
2: Z klece ho nepustí.
1: So there is once so the bhajan told.
2: Čili to je ten význam toho bhajan.
1: So in that person who told, he said already that how much pain, very pain.
2: A Bhakti už o tom mluvila, kolik je v tom bolesti.
1: That was it.
2: Jak veliká je to bolest, Bhakti říkala.
1: So that we should let him open.
2: Tak měli bychom mu dát svobodu.
1: And let him out.
2: Pustit ho ven.
1: But how will I do?
2: Ale jak to udělat?
1: So like this all we are sitting.
2: Čili my všichni, kdo tady sedíme.
1: So you should also think.
2: Tak přemýšlejte o tom.
1: What is a problem with me?
2: Jaký mám v sobě problém?
1: We are also in the
2: cage. Protože i my jsme v té kleci.
1: Which is that?
2: A proč to tak je?
1: I am everywhere in my Kegan, other this, everywhere I am going.
2: Já jsem všude a ve skutečnosti můžu být.
1: I'm in India.
2: Kdekoliv jsem v Indii.
1: You are America.
2: Vy v Americe.
1: Everywhere you are.
2: Jste kdekoliv.
1: But everywhere.
2: Opravdu kdekoliv.
1: How many people is that?
2: Kolik
1: that really very very nice and relaxed.
2: Ale kolik lidí to tak opravdu má, že je vnitřně svobodných?
1: But what they we are doing?
2: Co vlastně děláme?
1: Money. Many.
2: Peníze.
1: And many many things.
2: A mnoho dalších věcí.
1: But it is inside.
2: A to všechno je uvnitř.
1: My God, what will happen?
2: To nás všechno jakoby svazuje.
1: How they can do my?
2: Co se bude dít a jak se uživím?
1: Oh
2: můj Bože.
1: This bird.
2: Ten ptáček, bird, o kterém byl
1: ten and this bird sitting there in the on this cane, or in the case.
2: Který sedí uvnitř klece.
1: And he come out.
2: A když se dostane ven.
1: But he's standing in the tree.
2: Tak stojí na nějakém stromě.
1: And he said.
2: A říká si.
1: Where I will be. How God have given me in there.
2: Kde budu? Kde mě Bůh chce mít?
1: So you have given me very open.
2: Čili otevřete se mi.
1: Thank you very much, my friend.
2: Děkuji mnohokrát, přátelé.
1: But where I can go?
2: Ale děkuji, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
1: I will fly.
2: Poletím.
1: I fly very, very bad.
2: Poletím vysoko, daleko.
1: And I see if there is someone my friend.
2: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
1: That I can come with him.
2: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
1: And I can good eating.
2: Abych se dobře najedl.
1: Good relax.
2: Abych si odpočinul.
1: Everything.
2: Abych.
1: Oh my bird.
2: Abych dostal všechno, co potřebuju.
1: How I did like this.
2: Oh, můj ptáčku, jak toho dosáhnout.
1: So this is like this, bhajan like this.
2: Čili o tom byla ta píseň.
1: Understand?
2: Rozumíte tomu?
1: Other bhajan.
2: Další bhajan.
1: So you know that we are many many people now they live that this birds or anything give them free.
2: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
1: We do we have like this big, even it so big also here.
2: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
1: But it is not that.
2: Ale ani to není ono.
1: We think we are his good and we give them this and that.
2: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojení.
1: But it is not there.
2: Ale není to ono.
1: And so we are like that bird.
2: A my jsme na tom stejně jako ten pták.
1: And where we go always.
2: Kam se rozletíme?
1: We go home.
2: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
2: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
2: Máte tam děti.
1: Then so on. What is there inside?
2: Ale co máte uvnitř?
1: So let me come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
2: A tak o tom je ten bhajan, je to nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. You see?
2: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
1: Our bird. And he brought him inside.
2: a vrací se sem nebo přichází sem spoustu ptáků.
1: And is free.
2: A jsou svobodní.
1: So they come in, sit, eat and fly.
2: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
2: A zase odletěli svobodně.
1: Very nice.
2: A Vasant jim to tady takhle zařídil.
1: Thank you very much, Vasant.
2: Takže děkujeme mnohokrát, Vasante.
1: Yes.
3: One bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
2: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
3: Gana Dina Bhatekire, here Mahaprabhuji speaks in as a young girl, he says.
2: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
3: As if he would be this girl locked in the cage for a very long time.
2: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
3: And for many lives she is searching for her beloved husband.
2: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
3: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
2: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
3: And without I was living in this way without any shame in my heart.
2: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
3: How I was surprised that it wasn't my beloved.
2: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
3: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
2: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
3: This human body I have got in the dream. And like a deer, I was running here and there in the forest.
2: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
3: And I have lost this human life many times.
2: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
3: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
2: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
3: I was batolil. Like a small child who is just can't walk yet.
2: Byla jsem jako batole.
3: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
2: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atma Gyaniho, svého avatára.
3: And then I have found, Mahaprabhuji says, my beloved Sri Devpuriji.
2: A pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Sri Devpurijiho.
3: And I have dissolved in him.
2: A v něm jsem se rozpustila.
3: With one look to the divine form,
2: jedním pohledem na božskou podobu.
3: I have got my beloved husband who is immortal.
2: Jsem získala
3: unborn.
2: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
3: Sri Dipnarayan Bhagwan ki jai.